0: Ahoj, my jsme kapela Different Light a vy posloucháte Prog Call Radio, jedinou skutečnou
1: This
0: prog
1: is Prog Call Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.